Každý jste obrázi, kým mi nič nepovedal. Drž, vítr, slunce a zpět drž. Nič nevím, nič jsem nečutím. Le biegam za teboj, kdaj li kdaj zpět mom video. Tvoje sinje modre oči, Sonja Maria.